Ja, s tabo Geco DJ in pa moja malenkost, to soboto po 11. uri zvečer v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Se vidimo tam.